československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Každý večer v Rádiu Melody.

České a slovenské hviezdy. Vaše obľúbené pesničky. Československé hity vášho života. Každý deň od 18. do 20.

0: slovenské hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky.
1: Tancujem s tebou, rád je mi s tebou, hej.
0: Každý večer v Rádiu Melody.